0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Možno ste si už všimli u nás na Instagrame alebo na Facebooku, že do Rádia Rock prišli páni z kapely Kabát. Ideme pokecať autogramiad a turné v štúdiu Pepa Vojtek a Ota Váňa. Tak ahojte, vítajte u nás.
5: Ahoj.
6: Ahoj, díky.
4: Teraz sa poďme povenovať turné, ktoré bude obrovské, československé. Štartuje v septembri v meste Chomutov, finále bude 10. 11. novembra v Prahe. Tak poďme sa teda povenovať tomu. 22 koncertov, to je naozaj, že dosť akože záťah na tieto dva mesiace.
5: No není to úplne jednoduchý v našem veku už, ale zatím to vychází, protože my na tú variantu jedeme už po třetí, myslím. Takže zatím nám to jako jde, no. Takže dokud to takhle jde, tak je to dobrý, protože ono při tí naše kapacitě těch fanoušků, což se samozřejmě nesmírně vážíme, jindy to vlastně dělat relativně nejde, protože v tu dobu je výluka jakoby v hokeji, takže my můžeme využít tu kapacitu těch hokejových stadionů, což je výborný, protože pro nás samozřejmě je to úspora, samozřejmě když pominu finanční, tak časová, protože když chceš dělat festival nebo koncert na louce zelený, tak tam musíš mít toalety, oplocení, tribúny a tady to všechno vlastně je v jednom domě.
4: A keď se na to pozrieme z pohledu fanúšika, na čo sa môže tešiť? Vieme, že v minulosti ste odohrali koncerty na 360-kovom pódiu, ale aj klasika, povedzme. Ako to bude vyzerať teraz?
7: Teďko je to tak, že jedeme klasický pódium, bude teda zajímavě udělaný, to lidi uvidějí. Ale je to, my se na to těšíme, protože jsme v opravdu posledních, já nevím, 15 let jako minimálně jeli opravdu těch 360 stupňů na těch zimních stadionech. A teď se na to těšíme, pač ta energie je jakoby my a lidi. Vlastně bude klasický kotel, že jo? A když jsme jezdívali těch 360 stupňů, že ty lidi jsou všude okolo tebe, tak ta energie jakoby se rozplyne a pro tu kapelu je to hodně náročnější, jo.
4: To jsem chtěl vědět, že aké je to z pohledu toho muzikanta hrát, že vlastně no. Si uvědomuješ, že máš lidi aj za chrbtom, musíš se otočit, aké to je teda?
7: No, takzvaně si nikam nezalezeš, jak říkáš, ale je to, my se na to těšíme, protože tenhle klasický model jsme opravdu dlouho nehráli a dneska už jsou fakt dobrý zimní stadiony u vás, že v Bratislavě nádherný, v Košicích nádherná hala, takže se na to moc těšíme. Protože je to opravdu, jsme tam my dopředu a lidi. A
5: no já se, promiň, já, že to ještě vstoupím, já si tohle, zaprvé jsem teda byl zastáncem tohle taky, protože jsem říkal, hráli jsme už dlouho, vlastně to kruhový pódium má jeden nevýhodu, to už tady Ota řek, že tam nemáš úniku, seš vlastně, tam vejdeš nějakým koridorem, který se za tebou zavře a v tu ránu, kdyby se něco cokoliv stalo, seš vyřízený a tady konečně máš zase tu bezpečnostní zónu vzadu za sebou, takže když se cokoliv stane, nedej bože, můžeš okamžitě z toho pódia dolů.
4: A ono možno, že aj vydýchat se trošku někde mimo lidi.
7: Byli jsme tam trošku jak gladiátoři v Koloseu, že nebo úniku.
5: Leci spíš zoologická taková trošku, ano.
4: A čo sa týka tej samotnej show, aká bude dlhá a čo možno nejaké vizuály, špeciálne efekty?
7: Ale to máme, to není dobrý jako představovat samozřejmě, ale jak třeba některý kapely říkají, jak to je monstrozní a tak dále. Jo. Lidi vědí, že my si na těch koncertech už roky prostě dáváme záležet. Je to taková špička pyramid, jako špička pyramidy té naší činnosti, že jo, že vlastně to je vlastně za odměnu si užít takovýhle turné, jako ono těch kapel, co jezdí zimáky, jako my opravdu už moc není, takže z toho si opravdu vážíme. Přijďte, uvidíte, bude to zase skvělý.
5: Ta časová linie, tak samozřejmě to je podle písniček výběru, že jo, tam si říkáme vždycky, aby tam zazněly takový ty nejhlavnější, pak to se snažíme obměnit, aby jsme nejezdili pořád to samý, takže ono to vždycky tak vyplyne, vždycky to bylo maximálně tak hodinu 50, aby to zase nebylo dlouhý, pak už je to unavující.
7: Ale starší fanoušci, co s náma jsou celou dobu, ty chtějí, hrajte nějaký vykopávky, když zahraješ nějaký vykopávky, mladí koukají, to neznají, myslí si, že je to nová písnička, mladší generace, že jo, vlastně ty zase chtějí ty novější, takže vždycky je to takovej, uděláme třeba, vezmeme 40 písniček, no a z toho těch, já nevím, 28 prostě vybereme.
4: Tak viac generačná kapela, už prostě fotry chodí.
5: Je to dobře.
4: A čo sa týka Slovenska, tak odohráte koncerty v oktobri, Bratislava, Trenčín, Zvolen, Košice, Poprad. Čo sa týka toho programu, bude rovnaký na Slovensku ako na zvyšku turné?
5: No, to je nemění, to je ta stage stejná, všechno vlastně jede stejný ansábl.
4: Ja by som sa ešte povenoval k programu, ktorý vás čaká aj dnes, ale aj v najbližšie dni. tak to je autogramiáda. Mm-hmm. Normálne toto by som povedal, že býva to zvykom?
7: No, my sme je dřív dělávali, mm-hmm. Ale potom poslední turné sme od toho opustili, pretože zrovna zřádila nejaká chřipková epidemie, proste je to na podzim, mm-hmm. že jo, to turné sú väčšinou na podzim. A to nebylo dobrý, pač s těma lidma si i podáváš ruce a on ten přenos různých těch moribundusů, prostě pak to nebylo dobrý, hlavně pro Pepu, jo.
4: Jasné.
7: Takže se to zrušilo hlavně kvůli Pepovi, pač že jo, on potřebuje ten hlas mít, je to záhul, že jo, na jeho hlasivky. Mm-hmm. No a teďko je prostě hezky, dneska je krásně, takže dneska v 6 ve Zvolenu se lidem podepíšem v OC
4: Zvolenská Evropa.
7: Evropa, zítra jsme v Popradě, to je OC Max. No a pak jsme v OC Optima v Košicích, to jsme v pátek. Mm-hmm. Takhle se potkáme s lidma.
5: Tak ono je to i výhoda teď, že vlastně není žádný jakoby náš program, nemáme žádný program, máme volno, takže je to dobrý, že i kdyby se nebo že něco stalo, tak máme čas se vyléčit.
4: Tak ja mám pripravených ešte zo pár otázok pre vás, lebo nechodíte často, tak to treba využiť. Takže kapela Kabát zostáva u nás v Rádiu Rock po 15. S nimi pokračujeme a teraz Kabát Rumcaj zmiloval mamku. Rok 2022, album El Presidento.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: U nás v Rádiu Rock kapela Kabát a ja už som chalaňom spomínal, že mám pár otázok, čo sa týka histórie, lebo snažil som sa vygoogliť vaše fotky a videá z koncertov zo začiatku 90. rokov a teda existujú dôkazy, že nie vždy ste boli obrovskí ako teraz. Aby ste teda aj vychápali, o čom hovorím, našiel som fotky pódia, stageu. Vytlačil som ich pekne na porovnanie, na čom koncertoval Kabát v roku 1990. To pódium vyzerá, že je z lešenárskych trubiek, no a súčasnosť, takže mám to aj pre vás vytlačené.
5: Až, jo, to je hezky.
4: Lebo treba si uvedomiť presne, čo sme rozoberali, že máte fanúšikov, ktorí vás už spoznali ako jednu z najväčších kapiel v Čechách a na Slovensku. Tak ja by som chcel teraz vedieť, že ako si spomínate na ten moment, že ste si povedali, my už nie sme malá kapela.
5: No a ono těch milníků je víc, že my jsme ty 90. skutečně si obezděli poctivě všechno, ale tak samozřejmě pro náš československý prostor jsou to různý milníky. Mm-hmm. Pro nás byl milník takzvaný Dům barikádníků, to je legendární Barča, že jo, kulturák v Praze ve Strašnicích. Pak je milník první vyprodaná pražská Lucerna, že jo. Pak jsme s deskou Colorado hodně prorazili právě na Slovensku. První, že jo, koncert tenkrát v PKO tady u Dunaje, že jo, to bylo taky jak pro nás takový milník, že na Slovensku se nám to podařilo. No, pak, že jo, přišli už větší turné, pak začneš hrát házenkářský, ale pak jsme začali hrát zimní stadiony, pak jsme začali hrát fotbalový a pořád jako vždycky ta kapela rostla. Mm. A samozřejmě, takže těch milníků je víc, vždycky v každý daný době byl ten milník jiný, že jo.
4: Já mám aj takovou rubriku, která se volá Backstage, kde se snažím ty kapely spoznať aj z tej druhej strany. A keď už jsme se teda rozprávali o tom, že kapela Kabát narastla, aký velký stav lidí je okolo kapely Kabát?
5: No, když se jede tohle turné, tak je to třeba 70 lidí. Mm-hmm. No, je to taková pojízdná, pojízdní železářství, pojízdná elektrárna. A pojízdný cirkus.
6: Je pravda, že nás pět už je opravdu jenom takovej ten pomlsná ta třešnička na dortu, ale bez týhle práce těch lidí, kteří nejsou ani vidět, my se s ním ani nepotkáme. Mm. Že někdo bourá v noci, stavějí se to v noci, my přijíždíme, pak zase to musí celý nasvítit, nazvučit, takže a ty jdou spát, aby mohli v noci zase bourat, nakládat kamiony, řidiči kamionu. Takže s nima se nepotkáváme, ale bez nich by to nefungovalo.
4: Než... Ale musím povedat, že vyzerá to aj vizuálně naozaj nádherně. Já jsem minulý rok moderoval Rok pod kameňom na východě a ano. Vyzeralo to výborně, keď tam přišel ten kamion. A začal sa to tam vykladať všetko, ja že wow, že naozaj vyzerá to perfektne. Dobre, tak teda ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli k nám do Rádia Rock. Ja teda ešte na záver zopakujem, že dnes je autogramiáda vo Zvolene o 18. oce Zvolenská Európa. Zajtra Poprad, no a Košice budú 15. mája o 17. Ešte raz ďakujem veľmi pekne
5: taký
4: za váš
5: ďakujeme
4: čas.
5: Ďakujeme za pozvanie. Ďakujeme, hezký
4: deň. A tešíme sa na turné. Ahoj.
5: Ahoj, díky ahoj.
7: Táta vždycky říkal, lochu, žádný strachy. Zdeško v boj v Colorédu, můžeš králi pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy.